0: 7. júla si celý svet pripomínal jednu z najobľúbenejších sladkostí – čokoládu. Tento deň, ktorý bol oficiálne označený ako Svetový deň čokolády, pripomína jej príchod na európsky trh v roku 1550 a už po stáročia ju milujú ľudia po celom svete. Čokoláda nie je len lahodnou dobrotou, ale aj zdrojom potešenia a oddychu pre telo i mysel. Je to najmä o kvalitnom výrobku, okamžitý zdroj energie, ktorý vyvoláva v tele človeka príjemné pocity a pokoj. Vždy ju obľúbovali mnohí študenti, predovšetkým vo finiši svojich skúšobných období.
1: Am 7. Juli gedenkt die ganze Welt einer der beliebtesten Süßigkeiten, Schokolade. Dieser Tag, offiziell Weltschokoladentag, erinnert an ihre Einführung auf dem europäischen Markt im Jahr 1550. Seit Jahrhunderten erfreut sich Schokolade weltweit großer Beliebtheit. Sie ist nicht nur ein Genuss, sondern auch eine Quelle der Entspannung und des Wohlbefindens für Körper und Geist. Besonders ihre hohe Qualität spendet die sofort Energie, hilft die Anspannung und Stress abzubauen und weckt gleichzeitig angenehme Gefühle in inneren Frieden. Schokolade ist bei vielen Studenten beliebt, insbesondere während anstrengenden Prüfungsphasen.
0: A čo myslíte, akú pesničku si teraz zahráme? Vina? Kofola? Nie, čokoláda, pretože my sme vo Švajčiarsku, v krajine čokolády. Takže čokoláda od Smejka a Tanculienky.
2: V krabici potichu čaká.

0: 5. júla sme si pripomenuli sviatok svätého Cyrila a Metoda. Sviatok svätého Cyrila a Metoda je štátnym sviatkom Slovenskej republiky, ktorý sa oslavuje každoročne 5. júla. Oslavuje sa ako pripomenutie symbolického výročia príchodu slovanských vierozvescov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.
1: Am 5. Juli begingen wir den Tag der heiligen Kirill und Method. Der Tag der heiligen Kirill und Method ist eine Nationalfeier der Slowakischen Republik und wird jährlich am 5. Juli begangen. Er wird als symbolisches Gedenken an den Jahrestag der Ankunft der slawischen Missionaren Kirill und Method nach Großmähren im Jahr 863 gefeiert.

0: Dúfam, že dovolenkujete krásne, užívate si leto, ako aj my. My sme v Berne na Slovensku a uvidíme, kde nás všade vietor zaveje. Krásne vás pozdravujeme z rádia Rabe. No a po prázdninách si radi vypočujeme príbehy, ktoré nám nahráte, pošlete alebo napíšete. Krásne zážitky. My vám prajeme hlavne slnko, teplo, voda, vodu a relax. Nech je s vami a vašimi najbližšími.
1: Wir wünschen euch einen wunderschönen Urlaub und viel Freude im Sommer. Wir sind in der Slowakei und grüßen euch herzlich nach ihrem Urlaub. Melden wir uns wieder bei euch und freuen uns auf ihre Erlebnisse. Sonne, warmes Wasser und Entspannung. Genießt die Zeit mit euren Liebsten.

0: nech sa mi darí, nech sa darí všetkým.
1: Dúfame, že sa vám dnešná relácia páčila a pozdravím vás z Rádia Rábe. Od mikrofónu vás zdraví Dávid.
2: A od mixážneho pultu technik Moritz.
1: Poďme vám ešte krásnu nedeľu a o chvíľu už prichádza DJ Salvi za svojou slobodnou vlnou. Wir hoffen, dass euch die heutige Sendung gefallen hat und wir verabschieden uns von euch mit der Sendung Fun Smile aus dem Studio von Radio Rabe. Von Mikrofon grüßt euch David
2: und von der Mischpult Technik Moritz.
1: Und bald kommt hier DJ Salvi mit seiner Onda Libera.